Pozdravljam všetkých slucháči Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla neodmena, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcou, že tam zame poistí svoje imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kustinovo. No to je poniž vypadat povíste, že Jaroslav Cichanovský.

0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tý basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.